Z tvorby Jeana Sibelia doznelo Návrat Lemminkainena. Filharmóniu BBC viedol Jan-Pascal Tortelier. Pokračujeme dvomi skladbami Friderika Chopéna a Franza Schuberta, Nocturno d'Esdur a Impromptu Gesdur. Hrajú Teodor Lešetický a Francesco Piemontesi.

Snivá poetika naplnila svadobné spevy Petra Breinera. Interpretovali ich Alena Pradlovská a spevácky zbor Lúčnica. Na záver slovo dostáva Ladislav Holoubek so symfonicky výstavnou overtúrou pre Veľký orchester. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava vedie autor.